0: 9 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
1: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bytunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmáři dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Řidiče čekají dlouhé kolony. Sjezd z D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní zavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Robert Plaga se bije za Cermat. Minister školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímačky na střední školy i maturitní zkoušky. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci, můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finové oficiálně dokončili 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Já, snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem, bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde

A měl bych vědět, já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil. Já nechtěl nikdy na trůnu sedět, bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta, ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by z

že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 000 lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
1: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
0: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
2: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bitunky a které druhy zachovat podrá dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmáři dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tebe peklo, ráj, mé touhy má jméno Julia. Julia, bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia. Julia, horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia. Julia,

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek. S

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Řidiče čekají dlouhé kolony. Sjezd z D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní zavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Robert Plaga se bije za Cermat. Minister školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímačky na střední školy i maturitní zkoušky. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci. Můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finové oficiálně dokončili 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupů litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 6.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 000 lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
3: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posielať na bitunky a ktoré druhy zachovať podľa dostupnosti krmív. Tohtoročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmári dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po 6. Českou muzikou let 60. až 80. vás bude budit Adam Kořica. Je tady úterní ráno, 8. září. Přeji pohodové vstávání. A teď už Sagvantofy, písnička Večírek.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli písnička Paganini. Zpívat bude Karel Gott. Já vám přeji hezké úterní ráno s datem 8. září.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Červené písničky, ty nás čekají v rámci naší první ranní úterní hudební dvojce. Už teď můžu prozradit, že uslyšíme Dalibora Jandu a pak také Helenu Vondráčkovou více po půl sedmé. S cestovatelem Jirkou Kolbabou vyrazíme do pouště. Náš cestovatel prozradí, že v poušti se dá bydlet i luxusně. Vydáme se do Namíbie a to o půl druhé. Miloslava Šimka zastihneme v roli televizního reportéra a to v rámci relace Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už letní kino a v něm Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 8. září do 6:30. Josef Zíma, písnička Zelené pláně. Budu rád, když se i dnes zapojíte do ranního vysílání rádia Český Impuls. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy můžete poslat na náš WhatsApp nebo klasickou SMS-kou. Číslo je stejné 734-787-981.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji pohodové vstávání do nového dne, úterý 8. září, po půl sedmé, Jiří Korn, nahrávka Windsurfing. My si v novém vydání hudebního kalendáře připomeneme hardrockové kořeny Dalibora Jandy. Věnovat se budeme možná paradoxně skladbě Jahodový koktejl, a to zítra v půl dvanácté, ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Teď už předávám slovo do naší redakce, je čas na zprávy.
1: Dobré ráno. V Kladně hoří obchodní dům Lidl, oheň je už pod kontrolou, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Na Šumavě unikají toxické látky, dopoledne to budou řešit ministři životního prostředí Červen se šéfem obrany Zunou. Rusko po třídenní přestávce obnovilo podle ukrajinských úřadů útoky na Kyjev. Vyšetřovatelé uvedli, že našli takzvané černé skřínky z nákladního letounu společnosti Amazon, který havaroval v neděli v Miami. A tenistka Linda Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Potřebuje porazit vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Sabalenkovou. No a dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 8. září, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Máme po 6:30, na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila červené písničky. Čeká nás Dalibor Janda, nahrávka Jahrový koktejl. O této skladbě bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato písnička vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a když je řeč o té červené v rámci muziky let 60. až 80., tak nás nemine ani Červená řeka Heleny Vondráčkové. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Přeji hezké ráno z rádia Český Impuls. Máme tady úterý 8. září, doufám, že se máte fajn. Blíží se nám 7. hodina. Kolegyně a kolegové už kompletují zprávy, které uslyšíme v celou. Do té doby nabídnu další hity let 60. až 80. Ronnie Martin, Kardinálové, písnička Hastrmane, Tatrmane. Pokud zbyde čas, zaspívá i Marie Rotrová. Na řadě je teď Hana Zagorová, skladba Rybičko zlatá, přeju si.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. V Kladně hoří obchodní dům Lidl. Oheň už se podařilo dostat pod kontrolu a pokračuje dohašování. U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové, nebo takové, co se postará o rozebírání konstrukcí. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny. Už se ale mohli vrátit zpátky. Na základny se vrací i část hasičských jednotek. Mluvčí středočeských hasičů agentuře ČTK nad ránem řekl, že hala se bude rozebírat. Zprávy o případných zraněných nejsou. Škoda je předběžně odhadnuta na 120 milionů korun. Na Šumavě unikají toxické látky. Ministr životního prostředí Igor Červen to dnes bude řešit s ministrem obrany Jaromírem Zúnou. Škodliviny mají unikat z místa, kde dřív působila armáda. Pokračuje kolega Michal Ransdorf.
2: Chemikálie mají podle ministra Červeného unikat do spodních vod. Do půdy se mají dostávat přes 3 roky. Běžné smrtelníky ale šéf rezortu životního prostředí uklidnil.
3: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky sami vyzvednout a odvést.
2: Toxiny unikají z místa, kde dříve působila Československá lidová armáda. Na území Národního parku Šumava se nachází bývalý vojenský újezd Dobrá voda, který vojáci opustili v roce 1991. V katastru ho má obec Prášily. Jejich starosta Josef Rada Rádiu Impuls exkluzivně řekl, že má jít právě o dobrou vodu.
4: Už v minulosti to hasiči s nějakýma specialistama od armády zabezpečovali, aby to nebylo přístupný. Je to následek výcvikového prostoru Dobrá voda.
2: Vláda ale oficiálně zatím nic bližšího neřekla.
1: Michal Ransdorf, díky za reportáž, jdeme na další zprávu. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na podzim. Trasa je pro dopravu zavřená od loňského března. Dělníci v současnosti na mostě přes Labe pokládají obrubníky, dláždí chodníky a připravují položení izolace pod římsu. Krajský radní Jiří Fedoriška počítá, že práce budou hotové do konce listopadu.
5: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme, ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli vybudovat novou nosnou konstrukci. Místo předpokládaných 120 milionů korun jsou 285 milionů korun. Tenistka Linda Nosková má před sebou velký den, zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. V případě výhry by se dostala nejen do 2. grandslamového semifinále v kariéře, ale navíc by se postarala také o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. 21-letá Nosková se utká s běloruskou hráčkou po třetí, zatím nezískala proti 4násobné grandslamové šampionce ani set. Utkání začne v 17:30 večer. No a dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty vysoké 29 až 32 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 4 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké úterní ráno s datem 8. září. V ranním tématu se budeme bavit o takových drobnostech, které nás ale štvou na tom druhém, respektive může to být třeba zvedání prkínka a další takové jako domácí záležitosti. Více už za malou chvíli, teď duet Láska prý, Karel Černoch, Petr Dvorský. Ještě jednou hezké ráno.

0: Za 3 minuty 7:45 přeji hezké úterní ráno, Český impuls, 8. září. Za malou chvíli Petr Kotwald a Standa Hložek, duet v pohodě z filmu Slunce, seno, jahody. Doufám, že i vy jste v pohodě a máte pohodové ráno s naší muzikou let 60. až 80. Dobré ráno ze Štúrova nám přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 18 stupňů. Také se nám ozvala paní Helča z Kraslic, která hlásí 13 stupňů. A milá paní Dáša z Mětěše pod Řípem hlásí vstávající slunce a 12 stupňů na teploměru. Moc děkuju za vaše zprávy, pozdravuju, za malou chvíli posílám další písničky let 60. až 80. a zajímá mě samozřejmě, do jakého rána jste se probudili i vy. Číslo k nám je 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Olympic, písnička Strejček, Jonatán, takhle bude znít naše úterní ranní impulzovic krabička. A pozor, skladbu si uvede samotný autor, zpěvák skupiny Olympic Petr Janda, takže autentická impulzovic krabička po 7:30 tady na rádiu Český impuls. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Každý z nás má doma, ve vztahu nebo mezi kamarády jednu drobnost, kterou se snaží druhého naučit už roky a pořád nic. Prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci jen na chvilku na kuchyňskou linku a tak dále. Stejně to ten druhý dělá dál a děláme to i my, samozřejmě to, co se chce po nás. No a mě zajímá, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkého naučit už roky a pořád bez úspěchu. Co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte. Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou. 604-111-211, to je číslo k nám. Nastal čas na takové jako malé postižováníčko, jo, a to my Češi máme rádi, takže nám určitě můžete zavolat první vaše reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Máme za minutu 7:45 a teď už letní kino, duet v pohodě.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

0: Dobré ráno, úterý 8. září, blíží se nám 7:30, kolega Vítek Zábranský chystá rychlý přehled zpráv, do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. a taky naše ranní téma. Každý z nás má doma, ve vztahu nebo mezi kamarády jednu drobnost, kterou se snaží druhého naučit už roky a pořád nic. Prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci jen na chvilku na kuchyňskou linku a stejně to děláme dál a oni taky. A my se ptáme, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte?
1: Dobrý den, moje žena nevrátí nikdy nic na své místo. A když něco dělá, musím to hledat. Já jí to přes 40 let vyčítám a je to marný.
0: Takhle, asi nepředpokládáme, že by se něco mělo změnit, jo, hlavní je, že se máte rádi. Co vy, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? Co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Minuta po půl osmé, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal David, písnička Pár přátel. Teď už ale nejnovější zprávy, kolega Vítek Zábranský naproti mě. Vítku, je to tvoje, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Požár kladenského obchodního domu Lidl se už podařilo dostat pod kontrolu. Bourání zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně by mělo být hotové do konce tohoto týdne. Tisíce lidí po celém Německu včera znovu protestovali proti straně Alternativa pro Německo, která v neděli s velkým náskokem zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Lotyšsko zakázalo dovoz knih, novin a dalších tiskovin z Ruska a Běloruska, snaží se tak prý bránit proti dezinformacím a válečné propagandě. A české basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně drtivou porážkou s favorizovanými Američankami a obsadili 15. místo. A dnes bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě bude o něco chladněji. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Kdo nás trefí včího klína? Někdo má platky rád. Já radši sklenici vína.

0: Za 2:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno, 8. září. Na řadě je naše Impulzovec krabička. Skupina Olympic, písnička Strejček Jonathan. No a pokud jste si stejně jako já vždycky při poslechu téhleté nahrávky kladli otázku, kdože je to ten Strejček Jonathan, tak teď dostaneme odpověď. Písničku uvádí zpěvák Petr Janda. Za 7:45 přeji hezké ráno.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Strejček Jonathan, tak to je moje vzpomínka na Jeníka Pacáka. Je prostě cítit z něj ta radost a štěstí, ta chuť žít, kterou jsme na něm tak milovali. Text písničky byl psán pro něj, to je na první pohled znát. To je písnička o něm. On byl vlastně tím Strejčkem Jonathanem, který se pořád jenom smál a rozdával legraci. A určitě ji rozdává i tam nahoře.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, úterý 8. září, blíží se nám 8. hodina. V ranním tématu dnes řešíme takové jako běžné malé strasti každodenního života. Každý z nás má doma ve vztahu nebo mezi kamarády jednu drobnost, kterou se snažíte druhého naučit už roky a pořád nic. Prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci, je na chvilku na kuchyňskou linku a stejně to děláme dál a oni taky. No a mě zajímá, co je ta zásadní věc, která se děje kolem vás. Vy se to snažíte pořád někomu vysvětlit a on to ne a nepochopit.
1: Ahoj všem, takže 20 let jsou to už blbosti, ale prostě je to tak. Každý den, pokaždé, když koupím třeba smetanu ke šlehání, připravuju si to, že to tam bude v lednici na omáčku. Když přijde na omáčku, tak smetana není, protože manžel si už rozdělal do kávy a půlka už je pryč.
0: Jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatního absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte? 604-111-211, určitě nám můžete zavolat a teď už si do zpráv celou pouštíme další hity let 60. až 80.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planéo.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Hasiči v Kladně dostali požár supermarketu pod kontrolu. Obchodní dům Lidl v Americké ulici začal hořet krátce po půlnoci. Teď na místě probíhá dohašování. U rozsáhlého požáru v Kladně zasahovali v noci desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové a dronů. Evakuovat se muselo přes 50 lidí z blízké ubytovny. Potom, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpátky. Nad ránem také hasiči snížili stupeň poplachu ze třetího na druhý. Nikdo se podle aktuálních informací nezranil. Oheň zasáhl a zničil celý obchodní dům v Americké ulici. Před čtvrtou hodinou na místo dorazilo pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště. Hasiči hledají skrytá ohniska. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Příčina požáru v kladenském supermarketu není jasná. Její vyšetřování podle hasičů zřejmě potrvá delší dobu. Září vinovaří. Tradičního úsloví se letos vinaři na jihu a východě Moravy držet nemusí. Sklizeň je už teď v plném proudu.
2: Ani tak tradiční obor, jako je vinařství, není jenom klasika. Letos bylo slunce, co by záruky vysoké cukernatosti více než hodně. Ale právě obsah cukru už není hlavním hnacím vinařským motorem. A proto se sklízí o co si dříve než jindy. Na jihu kolem Břeclavi třeba Sauvignon, Chardonnay nebo Rulandské šedé. A málo kdy ručně, povětšinou kombajny. Severněji, například kolem Vlčnova, ještě také muškát moravský na svatosvatý burčák. Jančada, jihovýchodní Morava.
1: Po nehodě letadla v americké Miami se podařilo najít takzvané černé skříňky. Ty obsahují záznamník letových údajů a záznamník hlasu v kokpitu. Šéfka Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě informovala, že proběhnou také výslechy posádky. Nedělní nehoda si vyžádala 5 obětí na životě. Letadlo přejelo runway o 400 metrů a cestou narazilo do dvou vozidel, včetně dodávky letištní úklidové služby, ve které se nacházelo 7 lidí. Letoun pak prorazil obvodový plot letiště a narazil do osobního auta jedoucího po veřejné komunikaci. Úřady nechtějí komentovat zdravotní stav pilotů. Oběti jsou ale pouze mezi lidmi ve dvou zasažených vozidlech. České basketbalistky končí světový šampionát s hlavou skloněnou. V Berlíně se rozloučili drtivou porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Prohra byla pro české basketbalistky na velké světové scéně nejvyšší v historii. No a dnes nás čeká většinou jasno až polojasno, teď na jihu ještě při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty kolem tropické třicítky, na severu a západě naměří 26 až 29 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené úterní ráno. 8. září, svátek. Dnes slaví Mariany, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už Richard Miller, píseň Štěstí je krásná věc.
4: Například východ slunce a vítr ve

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno s datem 8. září. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. nabídnu naše letní kino a v něm Zlatá Adamovská písnička Queen Elizabeth ze seriálu Hříchy pro pátera Noxe.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: V kolik jste dnes vstávali, zjišťujeme na Facebooku Rádia Český Impuls. Určitě nám napište www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Naše další hudební dvojce nabídne rozkvetlé písničky. Těšit se můžeme na Helenu Vondráčkovou a pak taky na jeden zajímavý duet. Více prozradím po 8:30. Dnešní večer nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45 a teď už letní kino a v něm Zlatá Adamovská. Přeji pohodový poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: na svoje kamarády. Bavíme se totiž o drobnostech, které se snažíme druhého naučit už roky a pořád nic. Co to takové tedy malé zlozvyky, které samozřejmě můžou být příčinou i takových jako domácích žabomyších válek, ať už se jedná o prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat šuplíky a tak dále. A mě zajímá, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkého naučit už roky a pořád bez úspěchu. Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte?
1: Já mám hrozný zvyk a můj manžel je to úplně na prášky. Já koupím kafe ve skleničce a když otevřu to horní víčko, tak na tom je takovej ten alobal a já to prostě nikdy nesundám, udělám do toho díru třeba nožem a sypu si to kafe a můj muž, ten je úplně vyřízený.
2: Já svému partnerovi pořád říkám, aby nezabíjel mu chleb pačkou na zdi, že je to nechutný, jak do toho má pořád přemalovávat. Samozřejmě se to tak neděje, takže vždycky fleky přemalu. A jenom si říkám ještě, že muchy nelítají i v zimě.
0: Snad pan manžel není jako v pohádce 7 jednou ranou. Jo, to jsou potom pořádné fleky. Co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte? Jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu? 604 111 211, to je číslo k nám. Na 8:30 kolega Vítek Zábranský chystá zprávy a my si teď pojďme pustit další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno, 8. září po půl deváté. Naše další muzika let 60. až 80. Petr Kotwald, písnička Kde kdo jde dál. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Zatím pod mrakem nám hlásí paní Vlaďka z Jemnice, která naměřila 13 stupňů a ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí slunce a 14 stupňů. Dámy pozdravuju, děkuju moc za spolupráci. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje.
1: Pěkné ráno. Na Šumavě unikají toxické látky. Dopoledne to budou řešit ministři životního prostředí Igor Červen se šéfem obrany Jaromírem Zůnou. Odvolací soud začne dnes řešit kauzu manažerů Mostecké uhelné společnosti. Víc než 110 Čechů se letos nakazilo některou z nemocí, které přenášejí exotické druhy komárů. Oproti loňsku je to mírně víc. Ve Finsku začal proces s bývalým učitelem, který podle vyšetřovatelů přes internet zneužil přibližně 900 chlapců. Tenistka Lina Nosková dnes zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open proti vítězce posledních dvou ročníků Bělorusce Sabalenkové. No a dnes bude převážně jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty se dostanou až kolem tropické třicítky, na severu a západě bude o pár stupňů chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Úterní ráno, 8. září, máme po půl deváté. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nabídne rozkvetlé písničky. Čeká nás Helena Vondráčková, písnička Růže kvetou dál ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. No a když je řeč o té rozkvetlé muzice v rámci let 60. až 80., tak nás nemine ani duet Kvetemák a Slunce pálí v podání Olgy Blechové a Valdemara Matušky. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou měst.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji ještě stále hezké ráno, úterý 8. září pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina, tedy úterní dopoledne. Do zpráv celou další muzika let 60. až 80. a také ranní téma. My dnes zjišťujeme, jaká je jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkou naučit už roky a pořád bez úspěchu. Může to být třeba prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci jen na chvilku na kuchyňskou linku a tak dále. Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami? Jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte?
1: Moje žena, když vynáší koš s odpadkama, vytáhne ten pytel s těma odpadkama, ale prázdný už tam nedá. I kdybych jí tam položil milion, tak ten sáček tam prostě nedá. Hrozný.
2: Já svého muže učím už leta, aby když si bere to tričko z toho naskládaného komínku, aby vždycky, když je to tričko vprostřed, aby povytáhl nahoru půlku té hromádky a vytáhl si jenom to tričko. Samozřejmě to neudělá, vždycky je komínek celý rozházený.
0: Ano, komínková klasika, myslím si, že to je takový jako nešvar vícero domácností. Pojďme na další hrubule 60. až 80. a v 9 zprávy.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, může za to anonymní výhruška bombou. Zařízení museli opustit i pacienti na lůžku. Podrobnosti přineseme v dalších zprávách. Hasiči v Kladně dál zasahují u požáru obchodního domu Lidl. Na místě jsou od půlnoci desítky hasičů a větší množství techniky, včetně výškové. Škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči mají oheň pod kontrolou a pokračují v dohašování. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit. Zatím nejsou hlášeni žádné zranění. Část hasičských jednotek už zamířila zpátky na základny. Jak dlouho ještě zásah potrvá, ale není jasné. Šumavu ohrožují chemikálie. Ministr životního prostředí Igor Červen řekl, že nejspíš kontaminují i spodní vody. Podle něj zatím stojí někdejší působení vojáků na území dnešního národního parku.
2: Je to dědictví po bývalé československé lidové armádě. Nemalé množství uniklo během posledních 3 let. Začneme okamžitě tyto jedovaté, toxické, nebezpečné látky odvážet.
1: Podle starosty Prášil Josefa Rady mají toxiny unikat z bývalého vojenského újezdu Dobrá voda, který má jeho obec na svém území. Ministerstvo životního prostředí bude na dalším postupu v Národním parku Šumava spolupracovat s rezortem obrany. Šéfové obou vládních úřadů se sejdou a dnes ještě během dopoledne na 11. hodinu je naplánovaná tisková konference. Tenistka Linda Nosková zabojuje o další kariérní milník. 21-letá česká hráčka se může poprvé v kariéře dostat do semifinále Grand Slamového US Open. V cestě má ale pořádně náročnou překážku, světovou jedničku bělorusku Arinu Sabalenkovou. Utkání začíná v 17:30 našeho času, ve 20 hodin pak rozehraje svůj zápas druhé české želízko v newyorském ohni. Čtvrtfinále čtyřhry čeká na US Open Kateřinu Siňakovou. S americkou parťačkou Tausendovou se postaví španělsko-americké dvojici Bukšaové, Melichar Martinezové. No a dnes bude převážně jasno až polojasno, na jihu se můžou objevit ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 29 až 32, na severu a západě 26 až 29 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 9, Vítku, děkujeme za ně, uslyšíme se opět za hodinu. Adam Kořica je stále s vámi, přeji vám poklidné úterní dopoledne s datem 8. září a teď už skupina Brutus, jejich první polibek.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí.

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: Senat.
1: Český Impuls Rádio pro radost ze života, úterý 8. září. Doufám, že máte fajn dopoledne do 9:30. Za malou chvíli písnička Dítě štěstiny, která zazněla ve filmu Pupendo. Petr Spálený, Zdeněk Rytíř. Na našem Facebooku zjišťujeme, v kolik jste dnes vstali. Já se přiznám, že jsem měl budík natočený o 10 minut dříve než normálně. A ku podivu se mi jako vstávalo docela fajn. Nebyla to nějaká hrůza, tak co vy. Paní Patricie Rosulková píše 4:35, práce a práce. Pan Zbyněk Šturza píše těsně před 6:00, dokonce nám vyfotil svůj pohled na bazén, tak pan Zbyněk je určitě na dovolené, pozdravujeme, užívejte volno. Paní Eva Roušalová píše 5:15, jako každý den. Dále koukám, že paní Anina Lejnarová píše v 5:50, díky sousedovi, co startoval motorku. Tak co vy, v kolik jste dnes vstali? Stále nám to můžete napsat www.facebook.com/český Impuls a za malou chvíli už duet Dítě štěstěny.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Desátý Český mejdan s Impulzem.
8: S Impulzem.
7: Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji fajn dopoledne, úterý 8. září po půl desáté. Za malou chvíli další muzikale 60. až 80. na své si přijdou příznivci Karla Gotta. Písnička Stokrát chválím čas. Také nám zaspívá Standa Procházka nebo Hana Hegerová. Pojďme ale po pořadě. Stanislav Ložek, písnička Krejčí. Přeji pohodový poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáno, někdo z nás to říci.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne v plném proudu, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Lásko voníš deštěm a taky rekapitulace ranního tématu. My jsme se bavili o tom, že každý z nás má doma ve vztahu nebo mezi kamarády jednu drobnost, kterou se snaží druhého naučit už roky a pořád nic. Prkínko dolů, nádobí domičky, zavírat čuplíky, nepokládat věci i na chvilku na kuchyňskou linku a tak dále. Mohli bychom pokračovat a byli bychom tady hodně dlouho. Stejně to děláme dál a oni taky. No a mě zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou se snažíte někoho blízkého naučit už roky a pořád bez úspěchu. Máte doma nějaký systém nebo pravidlo, které funguje jen pro vás a ostatní ho absolutně nechápou? A co vy sami, jaký zlozvyk vám někdo připomíná pořád dokola, ale stejně ho děláte?
1: Dobrý ráno. Rodinný nešvar je prkínko na záchodě. Jo, nechává se stále nahoře a ještě když je spojena koupelna s toaletou a vedle jsou kartáčky na zuby, no to by mi čert vzal.
2: Já jsem s přítelem už 20 let a všechno by bylo v pořádku až na ty jeho nešťastné ponožky. Vždycky, když si je sundává, tak je převrátí na ruby. To je kámen úrazu. Už celé roky to dělá a nemůže se napravit.
3: Můj nešvar jsou boty. Nechávám je u vchodu a manželka mi je vždycky uklidila. A teď po letech mě s nima čáchne, že to letí až k sousedu. Ale to se prostě nezmění.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa? Koupí auto u ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupů litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Nemocnice v Kadani na Chomutovsku zažívá bezpečnostní manévry. Důvodem je anonymní výhrůžka bombou. Některá oddělení musela policie evakuovat. Uložení bomby nahlásil anonym e-mailem. ČTK to řekla mluvčí kadaňské nemocnice. Zařízení museli opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Řada zaměstnanců vyběhla ven jenom v pantoflích. Pro pacienty sebou vzali deky. Hasiči na žádost policie zajišťují evakuační autobus a stany. Uvnitř budou lavičky a zázemí. Na místo míří také psycholog záchranářů. Kadaňskou nemocnici prohledává pyrotechnika kinolog se psem, který se specializuje na vyhledávání výbušnin. Píše to policie na síti X. Veřejnost zároveň vyzývá k respektování pokynů záchranných složek na místě. Příjezdové cesty k nemocnici jsou zatarasené. Hasiči ráno likvidovali požár kanceláře a skladu baterií na Havlíčkobrodsku. Záliv Dobré nad Sázavou evakuovali 25 lidí, nikdo se nezranil. Odhadovaná škoda je zhruba 5 milionů korun. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Auta se na opravený Špindlerův most v Roudnici nad Labem vrátí na podzim. Trasa je pro dopravu zavřená od loňského března. Dělníci v současnosti na mostě přes Labe pokládají obrubníky, dláždí chodníky a připravují položení izolace pod římsu. Krajský radní Jiří Fedoriška počítá, že práce budou hotové do konce listopadu.
2: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme, ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli vybudovat novou nosnou konstrukci. Místo předpokládaných 120 milionů korun jsou 285 milionů. V Kanadě začala platit odvetná cla na dovoz ze Spojených států. Jejich sazby se pohybují od 15 do 50%. Vztahují se na zboží v přepočtené hodnotě kolem 416 miliard korun ročně. Vysoká kanadská cla jsou odvetou za dříve zavedená americká 50% cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě. Cla jsou důsledkem kolapsu obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi. Z nezdaru rozhovorů se obě strany obvinují vzájemně. České basketbalistky končí světový šampionát s hlavou skloněnou. V Berlíně se rozloučili drtivou porážkou s favorizovanými Američankami 64-105 a obsadili 15. místo. Prohra byla pro české basketbalistky na velké světové scéně nejvyšší v historii. A dnes bude převážně jasno až polojasno, na jihu může ještě sem tam zapršet. Nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě bude o pár stupňů chladněji. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10. Další informace ze světa zpravodajství nabídneme opět za hodinu. Do té doby muzika let 60. až 80. Na řadě Dalibor Janda, písnička Padá hvězda. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne s datem 8. září.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne 8. září čeká nás za malou chvíli do 10:30 duet Duhová víla. Zpívat budou Hana Zagorová a Petr Rezek. Jedná se o písničku, která zazněla ve filmu 50. V jeskyni na Špičáku na severní Moravě budeme v pořadu Máme Česko rádi hledat nejstarší nápis na zdi. Prý se ponoříme, prosím vás, až do 16. století. Více uslyšíme o 10:30.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Letní kino promítáme na rádiu Český

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Naše dopolední úterní hudební dvojce nabídne muziku z roku 1967, více prozradím, po půl jedenácté. Teď už ale pojďme, k pořadu Máme Česko rádi. Koho nebaví chodit do kopce, vydá se pod něj. Hana Kracíková nám představí Jeskyni na špičáku.
1: Máme Česko rádi.
2: Jeskyně na špičáku je nejdéle zpřístupněnou jeskyní u nás. Nachází se u obce Písečná, to je asi 10 kilometrů od města Jeseník. A na lince mám už Mirka Tausiga z klubu českých turistů Praha. Mirku zdravím a ptám se, jak dlouho víme o téhle jeskyni.
3: Krásný dobrý den vám, Hanko, i posluchačům. Tak první písemná zmínka o jeskyni pochází z roku 1430, když ji určitě objevili naši předkové už dřív, a to nejspíš při lámání mramoru ve středověku. První průvodci jeskyní tady prováděli už kolem roku 1885. V dnešní době je zpřístupněná od roku 1955. Ve starších zmínkách se o jeskyni můžeme dočíst také jako o jeskyni Supíkovické nebo v Supíkovicích.
2: A prozradíte nám něco o krápníkové výzdobě?
3: Tak tady vás asi zklamu, Hanko. Jeskyně na špičáku nemá zrovna bohatou krápníkovou výzdobu a velkou část ji zničili návštěvníci v průběhu staletí. To, čím je jeskyně známá a vyhlášená, jsou nápisy, které zde zanechali návštěvníci v minulosti.
2: Ale mě učili, že nemám čmárat po zdech a ani v jeskyních.
3: A to vás taky učili dobře. V dnešní době je poškozování jeskyní i trestné. Historické nápisy jsou ale pěkné svědectví z minulosti.
2: A z jaké doby jsou ty nejstarší nápisy?
3: No, myslím, nejstarší ověřený letopočet je z roku 1519. Některé nápisy ale mohou být i starší.
2: A teď se podívejme na obsah. Jaký je nejzajímavější nápis?
3: Tak zájem přitahuje asi nejvíc kresba dvou postav modlících se pod křížem s ukřižovaným Kristem. Je spojována s českými bratry, kteří se podle pověsti skrývali v jeskyni po bitvě na Bílé hoře.
2: Pro místní jeskynní systém je také charakteristický srdcový profil chodeb. Labyrint je dlouhý přes 400 metrů a mají tady i prohlídkovou trasu upravenou pro vozíčkáře. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterní dopoledne v plném proudu, 8. září, blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského, teď naše dopolední hudební dvojice, a ta nám spojila muziku z roku 1967. Uslyšíme Rutu Čeřovskou, písničku Muž a žena. A pak nás také nemine Petr Spálený, nahrávka Plakalo baby. A muzikou z roku 1967 se s vámi loučí Adam Kuřica. Za sebe vám přeji hezké úterý, nadále si ho užijte s naším rádiem a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej.
2: Dneska? To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
11: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
0: Hudební dvojice
12: a NEP. Ve dvou se to líp táhne.

0: začne říct. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Dobré dopoledne. V nemocnici v Kadani na Chomutovsku si můžou oddechnout, policisté v budově žádnou bombu nenašli. Uložení výbušného zařízení v nemocnici ráno nahlásil anonym. V kadaňské nemocnici probíhaly rozsáhlé manévry. Policisté kvůli anonymní výhrušce evakuovali 240 lidí, včetně ležících pacientů. Pro evakuované připravili hasiči autobusy a stany. Objekt prohledával pyrotechnik a kynolog se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání výbušnin. Policie na síti X informovala, že žádný nástražný systém objevila. Přijatá bezpečnostní opatření ale dál trvají. Na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem srazil vlak člověka, ten zraněním podlehl. Kvůli vyšetřování události je zastaven provoz mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves. Vyplývá to z informací Českých drah a policie. Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů, nejedou v trase mezi hlavním nádražím a Uhříněvsí. V regionální dopravě se dopravce snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Na Šumavě unikají toxické látky. Ministr životního prostředí Igor Červen to dnes bude řešit s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Škodliviny mají unikat z místa, kde dřív působila armáda. Víc řeknou na tiskové konferenci, která začne každým okamžikem. Reportáž si předtím přepravil kolega Michael Ransdorf.
3: Chemikálie mají podle ministra Červeného unikat do spodních vod. Do půdy se mají dostávat přes 3 roky. Běžné smrtelníky ale šéf rezortu životního prostředí uklidnil.
4: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky sami vyzvednout a odvést.
3: Toxiny unikají z místa, kde dříve působila Československá lidová armáda. Na území Národního parku Šumava se nachází bývalý vojenský újezd Dobrá voda, který vojáci opustili v roce 1991. V katastru ho má obec Prášily. Jejich starosta Josef Rada Rádiu Impuls exkluzivně řekl, že má jít právě o dobrou vodu.
5: Už v minulosti to hasiči s nějakýma specialistama od armády zabezpečovali, aby to nebylo přístupný. Je to následek výcvikového prostoru Dobrá voda.
3: Vláda ale oficiálně zatím nic bližšího neřekla.
2: Michael Ransdorf, díky za reportáž a jdeme na sport. Tenistku Lindu Noskovou dnes čeká důležité utkání. Zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. V případě výhry by se dostala nejenom do druhého Grand Slamu semifinále v kariéře, ale navíc by se postarala také o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. 21-letá Nosková se utká s běloruskou hráčkou po třetí, zatím nezískala proti 4násobné grandslamové šampionce ani set. Utkání začne v 17:30 večer a daří se i naší hvězdné deblistce. Kateřina Siňaková postoupila na US Open se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou ve 4hře do čtvrtfinále. No a dnes bude vyloženě letní den, jasno až polojasno a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 29 až 32 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Krásné dopoledne po 11. hodině, zprávy skončily, nejvyšší čas nasadit další písně. A teď přichází Lenka Filipová s hitem Prý se tomu říká láska. Tady je Honza Benešovský, ještě jednou pěkné dopoledne z Českého impulzu.

0: Posloucháte Český impuls. Do našeho promítacího plánu vstupuje taky pohádka Adží duchové. Za chvilku si ji připomeneme písničkou v našem vysílání. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. Do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci se 4 áčky. Tak schutí do toho Honza Benešovský u mikrofonu. Pěkné dopoledne. Český impuls.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
7: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls. Hardrockové kořeny Dalibora Jandy si budeme připomínat už zítra v hudebním kalendáři a vezmeme to přes písničku. Možná to pro někoho bude znít docela paradoxně, ale jako podklad pro to téma nám bude sloužit hit Jahodový koktejl. Tak si to poslechněte zítra v hudebním kalendáři touto dobou, tedy v 11:30 na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, růstevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: českém impulzu Valdemar Matuška, jeho píseň Ráno. Teď už oči sněhem zaváté, slavný, veleslavný hit Karla Gotta, který správně patří do impulzovic krabičky. Dáme si ho právě teď dokonce s komentářem Heleny Vondráčkové. Tak příjemný poslech, užijte si to, taky už míříme ke 12. hodině, na kterou pro vás v redakci připravujeme hlavní zpravodajskou relaci.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Představím vám svoji srdcovou písničku od Karla Gotta ze 60. let. Oči má sněhem zaváté. Tak tu jsem poslouchala v době, kdy jsem maturovala a Karel Gott byl pro mě obrovská star. Poslouchala jsem ji vždycky tajně, když už jsem měla jít spát. Aby naši neslyšeli, že jsem ještě vzhůru, tak jsem se přetáhla peřinou. Málo která píseň ve mně vzbuzovala

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Pacienti kadaňské nemocnice už můžou být v klidu. Policisté v budově bombu nenašli. Uložení výbušniny v nemocnici ráno nahlásil anonym. V kadaňské nemocnici kvůli tomu probíhaly rozsáhlé manévry. Policisté evakuovali 240 lidí, včetně ležících pacientů. Hasiči pro všechny připravili autobusy a stany. Ve střehu byla i nedaleká chomutovská nemocnice. Objekt prohledal pyrotechnik a kynolog se speciálně cvičeným psem. Policie na síti X informovala, že výbušný systém nenašla. Přijatá bezpečnostní opatření ale dál trvají. Úroveň českého školství klesá. Horší se přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých. Vyplývá to z výsledků srovnávacích testů PISA. Česko sice zůstalo nad průměrem, v celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo. V celosvětovém srovnání se dařilo hlavně asijským zemím. Na jihu a východě Moravy jsou vinaři v plné polní, sklizeň je v plném proudu.
2: Ani tak tradiční obor, jako je vinařství, není jenom klasika. Letos bylo slunce, co by záruky vysoké cukernatosti více než hodně. Ale právě obsah cukru už není hlavním hnacím vinařským motorem. A proto se sklízí o co si dříve než jindy. Na jihu kolem Břeclavi třeba Sauvignon, Chardonnay nebo Rulandské šedé. A málo kdy ručně, povětšinou kombajny. Severněji, například kolem Vlčnova, ještě také muškát moravský na svatosvatý burčák. Jan Čada, Rádio Impuls, jihovýchodní Morava.
1: Šesti zápasy dnes odstartuje hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů se představí Linec se záložníkem Krištofem Daňkem. Je jedním ze tří Čechů v soutěži mimo hráčů Slavie Praha. LASK si odběde premiéru v lize mistrů na hřišti AEK Atény. Jedním ze šlágrů úvodního dne bude souboj mezi Realem Madrid a Interem Milán. Bývalé vítěze soutěže svede večer dohromady i duel FC Porto Manchester City. Zítra už bude v Čechách zataženo s přeháňkami, na Moravě ještě slunečno. Naměříme teploty od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na východě. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po hodině 12. Michal Kocáb přichází zaspívat s cizí ženou v cizím pokoji. Honza Benešovský u mikrofonu, další zprávy si dáme opět za hodinu.

schází a snad to schází nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: dopoledne, posloucháte Český impuls. Připomeneme si film Pupendo za chvilku písničkou Zahrada tichá od Pavla Rota. Jinak dnešní filmy, seriály, prostě obecně televizní program má na starosti Alexander Hemala, už připravuje televizní chvilku. Pokud i dnes hodláte usednout před obrazovku, tak si poslechněte jeho výběr v televizní chvilce v 12:30 na Českém impulzu.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Příjemné odpoledne z vysílání Českého impulzu. Za chvilku si dáme Ivetu Bartošovou s Michalem Davidem, Radovánky, potom Jaroslav Vikrent s Marií Rotrovou, další duet, nebo Radek Valenta, princezna Zemlejna. Po 16. hodině pořad smějeme se s Alexandrem Hemalou, Miloslava Šimka zastihneme v roli televizního reportéra, to bude ve čtvrt na pět, a říkám to jenom proto, že autora tohoto pořadu Alexandra Hemalu už máme teď ve studiu s jiným úkolem, a sice aby nás obeznámil s televizním programem na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Je asi málo inspektorek, které zvládnou takový nápor, ať už fyzický či psychický, jako inspektorka Candice Renoirová ve stejnojmenném francouzském seriálu. Dnes, mimo svých domácích povinností, ohromného trapasu, který se udal při předávání vyznamenání, musí též vypátrat, kam se ztratila 15-letá dívka, o které již týden není vidu ani slechu. Není všechno zlato, co se třpití, to je název dnešního pokračování francouzského seriálu ve 20.10 na ČT1. Ty z brusu nové seriály se jen těžko popisují, jejich děj se neustále točí kolem své osy, hrdinové se zamilovávají a zase odmilovávají, například v Božím plánu má jeden z protagonistů Lukáš utajený poměr a zdá se, že jen Adam je se svým dosavadním životem spokojen. Více už v třetím pokračování s názvem Tři chrti ve 20.20 na Nově. Propletené jsou též vztahy mezi hlavními aktéry Polabí, primátského seriálu, kde se například Martin snaží zjistit, kdo je ten mrtvý muž nalezený na jejich zahradě. A to určitě není málo. Více ale ve 20.15 na Primě. Přeji hezký večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls. V zítřejším hudebním kalendáři budeme probírat píseň Jahodový koktejl. Tak si ji teď pojďme dát teď do hudební dvojice, kterou postavíme na červených písničkách. Nejprve tedy Dalibor Janda Jahodový koktejl, to už jsme říkali, no a potom vstoupí Helena Vondráčková s Červenou řekou. Honza Benešovský za mikrofonem, pěkné odpoledne, v redakci připravujeme zprávy, všechno je, jak má být. Relaci si poslechněte ve 13 hodin tady u nás na Českém impulzu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Hudební dvojice
11: a neb Vrána k vráně sedá.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Hezký den. Národní park Šumava je toxický, prohlásil to ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi nimi třeba rtuť či arsen. Na konci září proto začne sanace území, která potrvá do června 2028. Víc zjišťoval reportér Michal Ransdorf.
4: Hezký den, ministr životního prostředí Igor Červený všem klade na srdce, aby se areálu nedaleko obce Prášily vyhnuli. Místo teď hlídají policisté. Odklízení bude o to složitější, že se v bývalém vojenském újezdě nachází i nevybuchlá munice. S průzkumem tak už od začátku pomáhají i pyrotechnici. Práce mají začít za 2 týdny, potáhnou se až do roku 2028. Látky na místě jsou nebezpečné především, kdyby začaly hořet. Právě přitom by z nich mohl vzniknout toxický fosgen. Ministerstvo životního prostředí zatím neví, jestli chemikálie znečistily i spodní vody. To se teď bude zjišťovat. Z ministerstva obrany Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Vynalézavost podvodníků nezná mezí. Policisté varují před podvodnými prodeji briket a pelet. Během několika dnů na přelomu srpna a září zachytili na Olomoucku už 6 případů okradených lidí. Všechny měli podobný scénář. Lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali. Celková škoda dělá 140 tisíc korun. Případy policie vyšetřuje jako podvod se sazbou 5 let vězení. Znovu apeluje na veřejnost, aby byla obecná zřetná při nákupech na internetu. Podvodníci často využívají sezónních akcí a lákají na podezřele nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jejich stránkách. Zájemci by si také měli zkontrolovat kontaktní údaje prodejce, hlavně platné IČO a funkční telefonní číslo. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů. Podle maďarských úřadů se podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Zároveň to ale podle ministerstva zahraničí neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. Tenistku Lindu Noskovou čeká důležité utkání. Zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. Utkání začne v 17:30 večer. V Čechách už bude zítra deštivo s teplotami od 18 stupňů, na Moravě ještě slunečno s teplotami kolem 30. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré odpoledne, tady je Český impuls. Po zprávách v 1 hodinu hrajeme 8. den. Slavný hit kapely Olympic a potom Petra Černocká. Tady Honza Benešovský, jsem tu rád.

tuctu kapesníků, na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku Lásku a more. Slavný hit Hana Zagorová a Juraj Kukura v našem vysílání. Potom už cestovatel Jirka Kolbaba, schválně se podíváme, kam se podíváme. Zamíříme do pouště. Jirka prozradí, že v poušti se dá bydlet i velmi luxusně. Vydáme se za tímto zjištěním do africké Namibie. Tak se na to zvědá. Jirka vysílá za chvilku na Českém impulzu.
1: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Karel Černoch, Petr Lezek, Iveta Bartošová, ti všichni s námi budou za malou chvíli, hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a teď nás čeká velká exotika. Dá se zažít něco zábavného v poušti? Odpověď má cestovatel Jirka Kolbaba.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, ty jsi proslavený pouštní cestovatel, vím, že v pouštích rád fotografuješ. Teď nedávno jsi se vrátil z pouště v Namibii. Jaké jsou tvoje zážitky odtamtud?
3: Fantastické červené písečné duny, nejstarší poušť světa, zážitky velmi dobrodružné, velmi vyprahlé a na druhé straně pro někoho mohou být docela i nudné.
2: Právě o tom jsem chtěl mluvit, říkáš nuda v poušti, to by tak laik si asi představoval, nekonečný písek, vedro. Co se dá zajímavého zažít v poušti? Můžeš tam někoho potkat, nějaké kočovné kmeny třeba, konkrétně v Namibii tady?
3: Tady lidé moc nežijí, v té poušti samotné vůbec ne, ale okolí té pouště jsou lidé, jsou tam i koryta řek, kde právě ti lidé žijí a najdeme zde i velké množství různých zvířat. Já jsem tam třeba fotografoval nádherné přímorožce, anebo šakaly. Ti mě chodili k mému ubytování každý večer, já jsem krmil šakaly a pak jsem je fotil.
2: Mluvíš o ubytování v poušti, jak se bydlí v poušti?
3: Tak já jsem nebydlel přímo v poušti, jakože na duně, jakože někdy bývám na duně, že spím ve stanu nebo pod širákem, přímo v té poušti. Nejlépe pod širákem ve spacáku, koukáš na hvězdy a je to opravdu neuvěřitelný zážitek. Tentokrát jsem bydlel v takovém domku, že tam je takový desert park, místo, kde tě ubytují ve velmi solidních podmínkách, kde máš vodu, kde máš proud, kde máš dokonce chladničku a kuchyňku, kde si upravuješ svá jídla. Ale během opravdu několika minut seš v té nádherné poušti mezi těmi dunami. Já je fotil brzo ráno, pozdě večer a kdo si to špatně vypočítá, nebo to přežene, já se nechám unést a hodinové vycházky do první duny je 7hodinová do té hodně vzdálené duny, jsem několik kilometrů od auta, pak jsem dehydrovaný, tahám tu fototechniku, tak někdy mě bylo velmi, velmi těžce, ale snímky, které jsem přivezl, tak jsem z nich nadšený, protože ta poušť, ta se nedá špatně vyfotit, ta je prostě úchvatná.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků.

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy

prvních lásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, je čas na další hudební dvojici a tentokrát si dáme rozkvetlé písničky. Helena Vondráčková začne, Růže kvetou dál, potom Valdemar Matuška s Olgou Blechovou, Kvete mák a Slunce pálí. Tady je Honza Benešovský, krásné odpoledne všem, v úterý 8. září připravujeme pro vás další relaci, čili pokud jste rádi v obraze a zároveň máte rádi českou muziku, pak je Český impuls, rádio přesně pro vás.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
8: Hudební dvojice
9: Aneb, co mají písničky společného?
10: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Návštěvníci Šumavy mají být v klidu, není čeho se bát. Podle Národního parku nález kontaminované zeminy a chemikálií na Šumavě nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně už roky nesmějí, uvádí to ČTK. Ministr životního prostředí Igor Červený dnes řekl, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na konci září začne sanace, bude to stát asi 192 milionů korun. Správa Národního parku na Šumavě uvedla, že se k situaci nebude vyjadřovat. Bývalé vojenské území spadá pod její správu. Nekonečný dotační příběh Agrofertu pokračuje. Český premiér zůstává v potenciálním střetu zájmů. Dospěla k tomu Evropská komise. Její mluvčí uvedla, že svěřenský fond Andreje Babiše situaci dostatečně neřeší. Brusel proto potvrdil, že firmám z holdingu Agrofert pozastavil proplacení dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Vrch Bořeň u severočeské Bíliny okupují sršni, pobodali tu už několik lidí. Záchranáři kvůli alergickým reakcím výletníků opakovaně povolávali vrtulník, jak potvrdí Dušan Valenta.
2: Zdravím spod krušnohorské Bíliny. Hasiči na ikonický kopec museli několikrát. Nejdřív riziková místa označili výstražnými tabulkami a páskami, pak od turistické trasy stěhovali vyvrácený strom se sršním hnízdem. Nebezpečí ovšem není zažehnáno. Na kopci je oblastí se zvýšeným výskytem sršňů víc a není možné je všechny vyhledat a označit. Pokud se tedy na Bořeň chystáte, dávejte pozor. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: U Koclířova na Světavsku musí řidiči počítat se zdržením. Silničáři pracují na křížení vozovek první třídy číslo 34 a 35. Čtyřdenní práce probíhají ve dvou etapách. V aktuální první fázi je zavřená trasa směrem na Litomyšl, provoz na hlavním tahu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami řídí semafory. Druhá část omezení přijde ve čtvrtek a v pátek. V Čechách bude zítra už zataženo až oblačno s přeháňkami, na Moravě nejprve ještě slunečno, později také oblačno s deštěm a naměříme teploty v rozmezí kolem 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě země. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončili, jdeme hrát. Marcela Holanová přichází, potom Marta Kubišová nebo Marie Rotrová s Petrem Němcem například. To všechno je Český impuls a s vámi Honza Benešovský.

0: je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem, písnička Dělání, asi nemusíme připomínat, že zazněla v pohádce Princové jsou na draka. Za chvilku jdeme na to, spustíme promítačku, no a potom v půl třetí další vydání pořadu Máme Česko rádi. V jeskyni na Špičáku na severní Moravě budeme hledat nejstarší nápis na zdi, prý se ponoříme až do 16. století. Tak se na to zvědav Hanka Kracíková a turista s povoláním Mirek Tausik, už se chystají Český impuls.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Dalibor Janda bude zpívat za chvilku taky Jiří Šeliger nebo Jiří Korn. Koho nebaví chodit do kopce, tak se vydá pod něj. Hanka Kracíková nám teď představí jeskyni na Špičáku.
1: Máme Česko rádi.
2: Jeskyně na Špičáku je nejdéle zpřístupněnou jeskyní u nás. Nachází se u obce Písečná, to je asi 10 kilometrů od města Jeseník. A na lince mám už Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha. Mirku zdravím a ptám se, jak dlouho víme o téhle jeskyni.
3: Krásný dobrý den vám, Hanko, i posluchačům. Tak první písemná zmínka o jeskyni pochází z roku 1430, když ji určitě objevili naši předkové už dřív, a to nejspíš přelámáním mramoru ve středověku. První průvodci jeskyní tady prováděli už kolem roku 1885. V dnešní době je zpřístupněná od roku 1955. Ve starších zmínkách se o jeskyni můžeme dočíst také jako o jeskyni Supíkovické nebo v Supíkovicích.
2: A prozradíte nám něco o krápníkové výzdobě?
3: Tak tady vás asi zklamu, Hanko. Jeskyně na Špičáku nemá zrovna bohatou krápníkovou výzdobu a velkou část zničili návštěvníci v průběhu staletí. To, čím je jeskyně známá a vyhlášená, jsou nápisy, které zde zanechali návštěvníci v minulosti.
2: Ale mě učili, že nemám čmárat po zdech a ani v jeskyních.
3: A to vás taky učili dobře. V dnešní době je poškozování jeskyní i trestné. Historické nápisy jsou ale pěkné svědectví z minulosti.
2: A z jaké doby jsou ty nejstarší nápisy?
3: No, myslím, nejstarší ověřený letopočet je z roku 1519. Některé nápisy ale mohou být i starší.
2: A teď se podívejme na obsah. Jaký je nejzajímavější nápis?
3: Tak zájem přitahuje asi nejvíc kresba dvou postav modlících se pod křížem s ukřižovaným Kristem. Je spojována s českými bratry, kteří se podle pověsti skrývali v jeskyni po bitvě na Bílé hoře.
2: Pro místní jeskynní systém je také charakteristický srdcový profil chodeb. Labyrint je dlouhý přes 400 metrů a mají tady i prohlídkovou trasu upravenou pro vozíčkáře. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls. Miluška Boborníková zpívala já a Honza a Honzův brácha. Ano, Honza Benešovský je tady taky. Přeju dobré odpoledne všem a teď už otevíráme hudební klenotnici Impulzovic krabička. Den je krásný. Karel Gott s Janou Petrů a Petra Janů připojí pár slov ve svém komentáři.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Dnes bych vám ráda představila zpěvačku, kvůli které se jmenuju Petra Janů. Když jsem v roce 72 přišla do semaforu, jmenovala jsem se Jana Petrů. Jenže v semaforu tehdy už jedna Jana Petrů vystupovala a tak jsem se musela přejmenovat. Ta Jana Petrů byla výborná zpěvačka s obrovským drivem, ale měla hodně nešťastný život a taky předčasně umřela. Moc písniček po ní nezbylo, ale jednu zná každý. Je to ústřední melodie Starců na chmelu, kterou zpívá s Karlem Gottem a jmenuje se Den je krásný.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Čeští dopravci doplácejí na rostoucí ceny pohonných hmot. Ve srovnání s konkurencí ztrácí, jak řekl Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. V Polsku nebo ve Španělsku vlády na drahá paliva zareagovaly. Český kabinet opatření vedoucí k nižším cenám pohonných hmot v tuto chvíli nechystá. Podle Felixe tak část zvýšených nákladů budou muset zaplatit odběratelé a koneční zákazníci.
2: Stouply náklady každému dopravci zhruba o 3 koruny na 1 kilometr. V dopravě jsou tak nízké marže, že to znamená, že by vlastně jezdili a dopláceli na každý kilometr. Takže pro ně je teďka nezbytně nutné ty stoupající ceny nafty promítnout do konečných cen pro zákazníka.
1: Ceny pohonných hmot stoupají kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Litr benzinu podle posledních dat průměrně stojí necelých 44 korun. Cena nafty už překročila 47 korun za litr. O uskupení Lepší Židlochovice se zajímá policie. Strana poprvé usiluje o přízeň voličů. Přišla ale o 4 z 15 kandidátů do podzimních obecních voleb. Jeden uvedl, že nevěděl, že podepisuje dokument o kandidatuře. 3 ženy prohlásily, že jejich podpis někdo sfalšoval a případ předali v policii. Všichni z kandidátky na vlastní žádost odstoupili. Premiéra Andreje Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů nezajímá a neřeší to. Napsal to dnes ČTK. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Evropská komise dnes potvrdila, že firmám z holdingu pozastavila proplácení části dotací. Komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér je v potenciálním střetu zájmů a svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony a dotačními pravidly. České basketbalistky končí světový šampionát. V Berlíně se rozloučili drtivou porážkou s favorizovanými Američankami 64-105. Obsadili 15. místo. Prohra byla pro české basketbalistky na velké světové scéně nejvyšší v historii. V Čechách už zítra bude deštivo s teplotami od 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměří ještě kolem 30, bude slunečno, později odpoledne přijdou mraky a začne pršet. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Aby skončili krátce po 15. hodině. Neposlušné tenisky bude zpívat Lucie Bílá. Honza Benešovský s vámi. Pěkné odpoledne v úterý 8. září.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Těšíme se na vás taky na internetu, na Facebooku. Dáváme tam novinky, pokud nějaké máme v rádiu, bývají tam různé soutěže taky, nebo témata, můžete všechno lajkovat, komentovat, glosovat. Prostě to všechno, co se odehrává běžně na sociálních sítích, děje se i u nás na Facebooku. Tak ještě jednou adresa www.facebook.com/Český impuls. No a za chvilku zase promítáme My všichni školou povinní, slavní seriál. Dáme si z něj Řeku zázraků od Hany Zagorové.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte odpolední program Českého impulzu. Už připravujeme ten večerní. My se zkrátka dobře nemůžeme zastavit, tím méně potom v naší hudební režii. Chystáme písničky k táboráku, takže vás zveme k našemu pomyslnému rádiovému ohni. Zase mezi 19. a 20. budeme hrát to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Tak se na vás moc těšíme. Český impuls, rádio pro radost ze života, taky u ohně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Miloslava Šimka zastihneme v roli televizního reportéra. To si poslechněte přesně za půl hodinky v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Honza Benešovský přeje dobré odpoledne a ještě vám posílám hudební dvojici, kterou postavíme na letopočtu 1967, rok, ve kterém vznikly písničky Muž a žena od Judity Čeřovské a Plakalo baby Petr Spálený. Příjemný poslech a ještě jednou hezké odpoledne z Českého impulzu.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
5: Raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponoste se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hudební dvojice
6: aneb jako vejce vejci.

Než okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialok.

0: vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Já, ač mám spánek beze snů,
1: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
4: Hezký den. Národní park Šumava je toxický, prohlásil to ministr životního prostředí Igor Červený. Podle něj se našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi nimi třeba rtuť či arsen. Na konci září proto začne sanace území, která potrvá do června 2028. Víc zjišťoval reportér Michal Ransdorf.
5: Hezký den, ministr životního prostředí Igor Červený všem klade na srdce, aby se areálu nedaleko obce Prášily vyhnuli. Místo teď hlídají policisté. Odklízení bude o to složitější, že se v bývalém vojenském újezdě nachází i nevybuchlá munice. S průzkumem tak už od začátku pomáhají i pyrotechnici. Práce mají začít za 2 týdny, potáhnou se až do roku 2028. Látky na místě jsou nebezpečné především, kdyby začaly hořet. Právě přitom by z nich mohl vzniknout toxický fosgen. Ministerstvo životního prostředí zatím neví, jestli chemikálie znečistily i spodní vody. To se teď bude zjišťovat. Z ministerstva obrany Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Vynalezavost podvodníků nezná mezí. Policisté varují před podvodnými prodeji briket a pelet. Během několika dnů na přelomu srpna a září zachytili na Olomoucku už 6 případů okradených lidí. Všechny měli podobný scénář. Lidé reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se ale nedočkali. Celková škoda dělá 140 000 korun. Případy policie vyšetřuje jako podvod se sazbou 5 let vězení. Znovu apeluje na veřejnost, aby byla obecná zřetná při nákupech na internetu. Podvodníci často využívají sezónních akcí a lákají na podezřele nízké ceny. Před nákupem se vždy zastavte, ověřte si recenze vámi vybraného e-shopu, a to nejen na jejich stránkách. Zájemci by si také měli zkontrolovat kontaktní údaje prodejce, hlavně platné IČO a funkční telefonní číslo. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů. Podle maďarských úřadů se podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Zároveň to ale podle ministerstva zahraničí neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. Tenistku Lindu Noskovou čeká důležité utkání. Zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků Bělorusku Sabalenkovou. Utkání začne v 17:30 večer. V Čechách už bude zítra deštivo s teplotami od 18 stupňů, na Moravě ještě slunečno s teplotami kolem 30. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
6: Hezké úterní odpoledne, přátelé. Ano, Český impuls na 16. hodinu a nějakou tu minutu připravil další vydání zábavného pořadu Smějeme se. A to i přesto, nebo právě proto, že dnes máme Mezinárodní den gramotnosti. Vidíte, dnes je to samozřejmost naprostá, ale před pár lety to ještě mohlo bývat tak 50 na 50. Jsou prostě věci, které se přes koleno dosti pomalu a těžce lámou. Ale věřme v pozitivní vývoj nejen co se psaní a čtení týče, ale také, a to především, myšlení. Já vás ale nechci ničím unavovat, my jsme tu proto, abychom vás pobavili a rozesmáli vás, což za maličku chvíli určitě udělají Luděk Sobota a Miloslav Šimek. Ale teď už je tu jako showman Michal David. Tak ještě jednou hezké úterní odpoledne.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Je možné, přátelé, že se nám z těch zkratek pomalu zatočila hlava. A fakt je ten, že už některé ty zkratky po těch mnoha a mnoha letech, co Ivan Mládek tuto písničku napsal a natočil, už pomalu nejdou rozluštit. No nic, pojďme dál. Máme tu Miloslava Šimka, který se nám tentokrát představí v roli televizního reportéra a chce natočit anketu. No a hledá toho vhodného adepta. Ale vybral si Luďka Sobotu. Podvádět se nemá a tak se zdá, že ten výběr se mu poněkud vymkne z rukou.
1: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý od televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
2: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal. Skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
1: No, jo, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
2: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
1: Je škoda, že je to jenom taková tetka.
2: Ne, tetka, anketka. A... Vy byste potřeboval něco vyhrát?
1: No, já bych potřeboval, ano.
2: A co?
1: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když... se tam, jak to máte, tam, víte?
2: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
1: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
2: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
1: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
2: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
1: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
2: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
1: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
2: Název mě zajímá.
1: Výherní vkladník.
2: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
1: No tak kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
2: To bych nemohl.
1: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
2: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
1: Ano.
2: Tak dost, mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
1: Který?
2: No na to se snad ptám já vás, ne?
1: Aha, bude Josefa. 19. března, to vím přesně, pač Karel má ten den narození.
2: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
1: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
2: Tak znova. Mladý muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
1: Já se bojím.
2: Proč byste se bál? Nemáte se čeho bát? Já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
1: Ne, s vámi rozhodně ne.
2: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
1: Měsíc knihy.
2: Já ti dám knihy, ty sičáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
1: Knihy.
2: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
1: Ke kořalce.
2: Přemýšlej dál. Kdy pijeme kořálku počátkem března?
1: Když je nám nejhůř.
2: Právně. A kdy je ti počátkem března nejhůř?
1: Já nevím.
2: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořálky jako ten vepř a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
1: Ano.
2: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
1: Abych se polepčil. Abych nebyl ani, když mě budou nutit.
2: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, viď?
1: Nenechám, hned by si dal panáčka.
2: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že je nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
1: Knihy. Ne.
2: Právně knihy, ne. Já se prosím ti řekni něco o těch knihách.
1: Ano.
2: No tak?
1: O těch knihách...
2: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
1: Já už bych chtěl jít domů.
2: Nikam nebudeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů, ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
1: No, jsou to všelijaký ty.
2: Konkrétně?
1: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
2: Neukazuj a mluv!
1: Závěsy.
2: Jaký závěsy?
1: Ušní, krční, nosní, ne.
2: Ale s tebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
1: Peníze.
2: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
1: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
2: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
1: Já mám nápad.
2: Konečně, tak to řekni.
1: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chorec. Já jsem viděl, si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
2: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
1: Já to tak neumím, řekněte to vy.
2: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
1: A já to nemůžu říct.
2: Jak to?
1: Protože ženy nejsou moje největší štěstí jsou knihy.
2: To není to, já se zabít knihomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
1: Mají svátek ženy.
2: Počkej, nepávám, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy.
2: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dání Lenky Filipové a pak už to bude kufr, který otevírá Valdemar Matuška, aby nám nabídl suvenýry, které ve svém životě pozbíral. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Já mám ten dojem, že povídat o Halině Pavlovské, že to je dáma, která si ví rady snad v každé situaci, je nošením dříví do lesa anebo sov do Atén. Prostě to je dáma, která vyřeší i takovou zapeklitou otázku, jakou je dovolená. Totiž paní Halina objevila hned několik třecích ploch, kterými jsou například peníze, ambice, ale také pobyt s rodiči.
1: Moje kamarádka měla pocit, že nepřežije dovolenou se svou matkou, která se rozhodla ukázat jí architekturu Itálie. Jela s maminkou autem a protože byly sami dvě a má přítelkyně byla ještě dítě, tak cestovali s maminčinými známými. Ti jeli jako první, šofér byl zkušený a jel rychle a maminka mé kamarádky úplně šílela, jak měla strach, aby se neztratili. A tak měla oči připíchnuté na poznávací značce auta známých a předjížděla a chvíla se nervozitou, když zadek jejich auta nemohla zahlédnout. A v tomhle jejím duševním rozpoložení se má kamarádka rozhodla, že si vezme pribináček. Ale protože maminka trhla volantem, tak kamarádka, pribináček, celý vychrstla na maminčin nový cestovní elegantní a velmi drahý kostým. A maminka s rukama pevně na volantu a očima na SPZKH7813 zařvala: nenávidím tě. A strašnou rychlostí dceru kousla do obličeje tak, že jí pak málem chyběl kus brady. Kamarádka už dospělá a k dětem vztah po mamince zdědila. Protože když jsme byli na hromadném zájezdu a povídali jsme si na dece, tak mé kamarádce přišlo děvčátko a řeklo líbezně: mohu vás chvilku poslouchat? Vy si říkáte tak zajímavé věci. A kamarádka na dívenku chvilku civěla a pak řekla: odpal zpratku. Jedna z nejdůležitějších rad je: mějte na dovolené peníze. Je blbé jíst paštiky v konzervě, když máte kolem sebe lahůdky. Je blbé nevidět klášter, protože se do něj platí vstupné. A je taky blbé, když chodíte po korzu 2 hodiny sem a tam, protože nemáte na limonádu a připadáte si jako trolejbus. Když mi bylo 16, tak jsem byla v Bulharsku. 4 kamarádky jsme tam jeli. 3 jsme jeli stopem, 1 letěla, protože byla nemocná. Té jsme svěřili peníze, abychom je po cestě nestratili. Ztratili jsme ale kamarádčinu bulharskou adresu. Kamarádku jsme proto v Bulharsku bez peněz 3 týdny hladově hledali. Taky jsme trochu kradli a živili se zbytky. A taky jsme jednou utekli z jedné restaurace bez placení a mě chytila taková maličká servírka. Pevně mě držela za zápěstí a křičela: zloději, zloději! A jedna má přítelkyně byla vždycky taková noblesní. Úplně vážně řekla: holky, my ji budeme muset zabít. Když chcete přežít dovolenou, tak nemějte ambice, nemějte touhu vidět všechny památky světa. Nechtějte zkusit skoky padákem, slalom na vodních lyžích nebo lásku domorodce. Nechte se jen hýčkat samovolným tokem dní, které jste si svou celoroční prací vysloužili. A tohle je důležité. Když budete mít dovolenou, ať budete na chalupě, ať budete u moře anebo doma, tak nikdy nezapomeňte, že odpočinek, tak jako všechno, končí únavou.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: We'll be right back. Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Dosavadní průzkumy v dobré vodě nezjistily chemické zbraně. Uvedl to Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Podle úřadu v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku se nenašly látky jako třeba iperit nebo sarin. V lokalitě se neobjevily ani nádoby s jedovatým plynem fosgen. Místo na Šumavě přesto úřad označil za významnou ekologickou zátěž. Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni pomáhají s rehabilitací. S německými kolegy vyrobili robotickou pomůcku pro léčbu po úrazu nebo operaci kolena.
2: Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a také sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Dá se využít ve stoje, v sedě i v leže. Unikátní je právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách. Pomůcku od základu vyrobili specialisté ze 4 fakult Západočeské univerzity. Motor přidali jejich kolegové z německého Deggendorfu. Ten pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu. Projekt teď hledá partnery. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: U Koclířova na Svitavsku musí řidiči počítat se zdržením. Silničáři pracují na křížení vozovek první třídy číslo 34 a 35. Čtyřdenní práce probíhají ve dvou etapách. V aktuální první fázi je zavřená trasa směrem na Litomyšl. Provoz na hlavním tahu mezi Moravskou Třebovou a Svitavami řídí semafory. Druhá část omezení přijde ve čtvrtek a v pátek. Radek Bejbl se vrací do české fotbalové reprezentace. Bývalý záložník Slavie bude dalším asistentem trenéra Santiho Denii. 54-letý Bejbl byl jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid. Jmenování dnes schválil výkonný výbor fotbalové asociace. V Čechách bude zítra už zataženo až oblačno s přeháňkami, na Moravě nejprve ještě slunečno, později také oblačno s deštěm a naměříme teploty v rozmezí kolem 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě země. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ještě necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se je před námi, vážení přátelé, a já pevně věřím, že vás rozesměje třeba Ivan Mládek nebo Milan Pitkin či Miroslav Donutil a že vám radost udělají i písničky. Ta první je od Jirky Korna a jmenuje se Ještě tě mám plnou náruč.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

Z projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Ivan Mládek je chlapík, který vede nejenom svůj banjo band, ale také radí svým kamarádům. Tentokrát si takzvaně na paškál vzal pana Milana Pitkina a chce zjistit, zda pan Milan je příznivcem či právě naopak Evropské unie. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Tak co, ty chceš do Evropy nebo nechceš?
2: Do Evropy nechci.
1: Já bych třeba nemohl být v jednom státě s takovýma Španělama. Vůbec nás nemají rádi. Já jsem tam nedávno byl, takhle jsem přišel pěkně po Madridu. A najednou koukám a proti mě běží asi 1000 chlapů. A říkám, že se běží jako šílený. Říkám, asi se zblázili nebo co? No, takhle jsem naposledy viděl běžet v Leningradu Rusáky, když do krámu přivezli vodku. Říkal jsem si, že jim třeba přivezli do masní bejčí koule, nebo... Nebo že jim přijel hrát i Van Mládek. No, mám jsem nad tím ruku a šel jsem klidně dál. A najednou zvednu hlavu a proti mě stojí bejk, takovýhle rohy. A já měl zrovna na sobě červený tepláky. Červenýho kukulicha. A taky jsem tý době hodně chlastal, tak... Tak jsem měl dost červený nos. Ale měl jsem štěstí. Ještě, že ty Španěli jsou takový bordeláři. Jak jsem se toho bejkalek, tak jsem udělal krok stranou a spadnul jsem do kanálu. No, bylo to teda hrozný. A asi 2 hodiny jsem plaval v těch španělských v té nečistotě. A představte si, že... Opravdu. Představte si, že jsem vyplaval přímo v královském paláci. No, dovedete si představit, jak jsem smrděl, že? A jako na potvoru jsem hned na chodbě potkal Carlose, toho španělského krále. Divil se, proč tak smrdím? A ptal se mě, odkud přicházím. A když jsem mu řekl, že z České republiky, to tak už se nedivil. No, tak takhle oni se na nás koukali. No a třeba s Italama bych taky nebyl v jednom státě. To jsou úplný magoři. Voděj tam turisty se kouknou na nějaký barák, který je úplně šišnikmé. Ten je křivej, jako když v kočkách. Úplně křivej, opravdu. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice. No to určitě musel stavit nějaký ovožený zedník, takový barák. No a teď si vemte, že by se odevřeli hranice a tyhle ty italský ovožený zedníci by vtrli k nám. Vemte si to, kdyby se postavilo... Kdyby nám stavili třeba jižní město. Bo oni jsou ty paneláky takhle ošklivý, ještě kdyby byli šikmí. Nebo Petřínskou rozhlednu. Kdyby byla šikmá, tak by z dálky nevypadal jako rozhledna, a jako jeřáb. Nebo náš krásný Temelín, kdyby byl šikmej, tak by se Rakušákům přestal líbit a vůbec by je nezajímal. Ježiš, a nedej bože, kdyby nám postavili šikmý Hradčany. No, stačili by 2-3 panáky a Dáša by vylítla v okne. No, Kde pak? Do Evropy a opravdu nechci. O tom to není. Na shledanou.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
14: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Já jsem tvá stála, tak to je jeden z hitů Marcely Holanové. A pak už to bude písnička Miroslava Dudáčka Černé oči máš jen jednou. To proto, že na Českém impulzu se rádi vracíme k takto krásným melodickým písním.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Je asi málo inspektorek, které zvládnou takový nápor, ať už fyzický či psychický, jako inspektorka Candice Renoirová ve stejnojmenném francouzském seriálu. Dnes, mimo svých domácích povědomí,

0: činností, ohromného trapasu, který se udal při předávání vyznamenání, musí též vypátrat, kam se ztratila 15-letá dívka, o které již týden není vidu ani slechu. Není všechno zlato, co se třpití, to je název dnešního pokračování francouzského seriálu ve 20.10 na ČT1. Ty z Brusu nové seriály se jen těžko popisují, jejich děj se neustále točí kolem své osy, hrdinové se zamilovávají a zase odmilovávají, například v Božím plánu má jeden z protagonistů Lukáš utajený poměr a zdá se, že jen Adam je se svým dosavadním životem spokojen. Více už v třetím pokračování s názvem Tři chrti ve 20.20 na Nově. Propletené jsou též vztahy mezi hlavními aktéry Polabí, primátského seriálu, kde se například Martin snaží zjistit, kdo je ten mrtvý muž nalezený na jejich zahradě, a to určitě není málo. Více ale ve 20.15 na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na závěr mluveného slova dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se, se přátelé vypravíme na vystoupení Miroslava Donutila a jeho hostů. To představení se jmenovalo Na kus řeči a během něho jsme měli možnost nahlédnout tak trošku do hereckého zákulisí. Totiž Svatopluk Beneš mimo jiné prozradil, jak si zasloužil přízeň slavné prvorepublikové herečky Adiny Mandlové.
1: No, tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hegla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal po nějakým autu, jo a Adina mě do toho hned skočila, vy jedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedle ní do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to povídali, jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
2: A zůstal jste jak dlouho, pane Beneš? Smíli se ptát.
1: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
2: Za rok jste se vrátil domů.
1: Ano.
2: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají.
1: Protože já to jsem... víte, to roste ta pověst.
2: Jasně.
1: A já jsem taky ještě zase něco získal.
2: No určitě. Každopádně zkušenost si myslím.
1: Ano.
2: A krásnou zkušenost.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Ředitelé soukromých a církevních škol bijí na poplach. Případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, navýšení školného nebo úplný zánik. O vzdělávání tisíců školáků a studentů by se pak musel postarat stát. Ředitelé tak reagovali na včerejší vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten po jednání vlády řekl, že by ministr školství Plaga mohl občanům vysvětlit, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. To navíc vyplývá ze zákona. Do soukromých středních škol chodilo v minulém školním roce 83 tisíc žáků, do církevních téměř 12 tisíc. Premiéra Babiše postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá a neřeší to. Brusel dnes potvrdil, že firmám z holdingu pozastavil proplácení části dotací, protože se český premiér může nacházet ve střetu zájmu. O třípokojovém bytě si Slováci nechávají zdát. Rodiny stále častěji volí skromnější bydlení.
2: Viac izbové byty sa stávajú pre mnohých finančne nerostupné, hypotéky sú mimo ich možností a sen o bývaní v obľúbené lokalite sa rozplýva. Rodiny sa uskromňujú, bývajú v menších bytoch a prispôsobujú život realite trhu. Najväčší záujem je dnes o malé a staršie byty. Najlepšie sa predávajú menšie, najmä dvojizbové s výmerou zhruba 43 metrov štvorcových. Hlavne vo väčších mestách musí človek robiť kvôli vysokej cene kompromisy. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Island si předvolal amerického velvyslance po tom, co americký prezident Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které jsou Island a další země zobrazené pod vlajkou USA. V Čechách bude zítra už zataženo až oblačno s přeháňkami, na Moravě nejprve ještě slunečno, později také oblačno s deštěm a naměříme teploty v rozmezí kolem 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě země. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Na třech čtvrtinách stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy pro 8. září. Maximální teplota byla 33,5 stupně. Zaznamenala ji tři místa, Jihomoravský Brod nad Jí a Dyákovice a také Doksany v Ústeckém kraji. Zítra ale čekáme zlom. V Čechách bude deštivo s teplotami kolem 20. Na Moravě a ve Slezsku ještě naměří tropické teploty až 32 stupňů a zpočátku tam ještě bude jasno až polojasno. Odpoledne i sem dorazí oblaka a déšť. Čeští dopravci doplácejí na rostoucí ceny pohonných hmot, řekl to Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Zatímco třeba v Polsku nebo ve Španělsku vlády na drahá paliva zareagovaly, český kabinet opatření v tuto chvíli nechystá. Podle Felixe část zvýšených nákladů budou muset zaplatit odběratelé a koneční zákazníci.
2: Stouply náklady každému dopravci zhruba o 3 koruny na 1 kilometr. V dopravě jsou tak nízké marže, že to znamená, že by vlastně jezdili a dopláceli na každý kilometr. Takže pro ně je teďka nezbytně nutné ty stoupající ceny nafty promítnout do konečných cen pro zákazníka.
1: Ceny pohonných hmot stoupají kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Litr benzínu podle posledních dat průměrně stojí necelých 44 korun. Cena nafty už překročila 47 korun. Lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. Předseda KDU Jan Grolich k tomu řekl, že Babišův kabinet se zadlužujícím rozpočtem postupuje proti vlastnímu programovému prohlášení. Měl by ho změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Místopředsedové hnutí ANO považují záměr za snahu lidovců a ODS zviditelnit se před volbami. Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. O dalším postupu Grolich jedná s lídry dalších opozičních stran. Řím má další lákadlo pro turisty. V italské metropoli dnes odhalili rozsáhlou mozaiku a fresku z prvního století. Je považovaná za největší nástěnnou malbu starověkého Říma. Dílo na vršku Opiu poblíž Kolosea mohou přísně omezené skupiny lidí vidět v nově zrekonstruovaných Trajánových lázních. Napsala to agentura AP. Fresku a mozaiku objevili archeologové v podzemní galerii antického komplexu při vykopávkách v 90. letech minulého století. Malba spodobňuje z ptačí perspektivy neznámé přístavní město obehnané hradbami. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Český impuls.

cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

zbyly jen pecky. Asi ne, tak se to v životě střídá. Vzestupů padek bída, ohledneš se za štěstím a

nepozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. K tragické nehodě došlo v Rakousku. V Korutanech na jihu země dnes zahynul motorkář z Česka. 35-letý muž se při předjíždění čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem. S odvoláním na policii o tom informovala agentura APA. Nehoda se stala odpoledne na silnici mezi Gutaringem a Möselem. Místní média napsala, že Čecha se policisté pokoušeli oživit. Ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. Řidič protijedoucího vozu neutrpěl zranění žádná. Řidičům v Praze se blýská na lepší časy. První část dostavby městského okruhu mezi Rybníčky a Českobrodskou by mohla začít už v roce 2029 s tím, že by se zprovoznila v roce 2036. Stavba dalších tří úseků by pak měla začít v roce 2034 a trvat 8 let. Stavbu na etapy a postupné zprovoznění umožnily změny v posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Vyplývá to z prezentace pro dnešní jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva. Ostrava spustila nový web zaměřený na parkování ve městě. Řidiči v něm najdou informace o cenách a volných místech na městských parkovištích, pokračuje Eva Panošová.
2: Na ostravaparkovani.cz řidiči najdou především informace o aktuální obsazenosti parkovišť a parkovacích domů, dále ceníky, přehledné mapy, návody k platbám a ve vybraných lokalitách i možnost online platby parkovného. Web je navržen pro pohodlné používání v mobilních telefonech. Řidič tak může potřebné údaje vyhledat v mobilu i přímo před dojezdem. Faktem ale je, že v Ostravě je mnoho parkovišť, která mají jiné provozovatele, a proto snahou města je, aby také oni soustředili na tento samostatný portál své informace.
1: Ondřej Pšenička odchází z hokejové Plzně. 25-letý útočník se s extraligovým klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Západočeši o tom informovali na svém webu. Pšenička přišel do Plzně před rokem ze Zámoří, kde působil v univerzitní soutěži NCAA. V extralize odehrál za Škodovku 42 utkání, ve kterých vstřelil 3 branky a přidal 2 asistence. V přípravě na blížící se start nové sezóny nastoupil do jednoho zápasu. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruchu. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: vápnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím. Tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Česko se v příštích letech musí připravit na další vlny extrémních veder. Před klimatickou změnou varuje v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iNES.cz geolog a klimatolog Václav Cílek. Výrazný nárůst teplot podle něj čeká hlavně velká města.
2: Známý geolog Václav Cílek tvrdí, že k oteplování planety bez pochyby dochází desetiletí, a to i kvůli nám, lidem. Dosavadní vrchol s řadou rekordů jsme zažili během prázdnin. Cílek letošní horka označil v Rozstřelu na iNESu za mimo řádně výjimečná a bude hůř.
3: Už před několika lety francouzský městský plán počítal, že v Paříži budou teploty kolem 50 stupňů Celsia. To znamená, je reálné, že v Praze mohou být teploty 45 až 47 stupňů Celsia.
2: Podle Cílka se budeme muset přizpůsobit třeba výsadbou jiných plodin nebo druhů stromů, ale i výstavbou nových nádrží. Konkrétní plán ale Česku chybí.
3: Češi jsou národ, který hrozně rád nadává, aby nemusel věci dělat.
2: Cílek také řekl, že v horizontu desítek let teplota může průměrně vzrůst až o 2,5 stupně. O příčinách, dopadech a řešeních klimatické změny mluvil v pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Policisté si posvítili na kamiony. Při dnešní preventivní kontrole 112 vozidel na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za více než 62 tisíc korun. Nejčastěji šlo o předjíždění, které zaznamenali 10krát. Ve dvou případech nebyli řidiči připoutaní a nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. ČTK o tom informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Akce se konala na 78. kilometru dálnice ve směru na hranici s Německem. Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni pomáhají s rehabilitací. S německými kolegy vyrobili robotickou pomůcku pro léčbu po úrazu nebo operaci kolena. Teď čekají na certifikaci a investora.
4: Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a také sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Dá se využít ve stoje, v sedě i v leže. Unikátní je právě možnost kontrolovaného pasivního pohybu v různých polohách. Pomůcku od základu vyrobili specialisté ze 4 fakult Západočeské univerzity. Motor přidali jejich kolegové z německého Degendorfu. Ten pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena a umožňuje přesně nastavit rozsah pohybu. Projekt teď hledá partnery. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě. Zároveň zakáže vstup do země 12 britským občanům. Podle agentury AFP to uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu, které dnes oznámily Británie a 11 dalších západních zemí. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

si a pak už jenom já. Zdala jsem si sandály a dubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám,

0: rychle hraje Český impuls. Zacálo,
1: kniha vázaný v kůži. Zacálo, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu, umba bahu, umba bahu, bahu bahu.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá er, kdo nemá er, ztrácí charakter.

0: album.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Sněmovna dnes opět schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy, která má od listopadu nahradit nynější zákon o státní službě. Odpůrci z řad senátorů stejně jako sněmovní opozice vyjadřovali zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Sněmovna také znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Čeští dopravci ve srovnání s konkurencí ztrácí. Můžou za to rostoucí ceny pohonných hmot. V našich impulsech Honzy Benešovského to řekl Martin Felix ze Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Zatímco třeba v Polsku nebo ve Španělsku vlády na drahá paliva zareagovaly, český kabinet opatření vedoucí k nižším cenám v tuto chvíli nechystá. Felix dodal, že část zvýšených nákladů budou muset zaplatit odběratelé a koneční zákazníci.
2: Stouply náklady každému dopravci zhruba o 3 koruny na 1 kilometr. V dopravě jsou tak nízké marže, že to znamená, že by vlastně jezdili a dopláceli na každý kilometr. Takže pro ně je teďka nezbytně nutné ty stoupající ceny nafty promítnout do konečných cen pro zákazníka.
1: Ceny pohonných hmot stoupají kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Litr benzínu podle posledních dat průměrně stojí necelých 44 korun. Cena nafty už překročila 47 korun. Tragickou dopravní nehodu hlásí Plzeň. Smrtelná zranění utrpěl dnes odpoledne v městské části Černice 70-letý řidič motocyklu. V ulici k Seřadišti ve směru od Koterova k Černickému obchodnímu centru narazil do svodidel. Kvůli nehodě policie dočasně uzavřela jeden jízdní pruh přilehlé dálnice D5 ve směru na Rozvadov. ČTK o tom informovala policejní mluvčí Dagmar Mivková. Vyšetřováním případu se zabývají plzeňští kriminalisté, kteří už nařídili soudní pitvu zemřelého muže. Karlovarské hejtmanství prodloužilo omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně šlo o dočasné opatření během prázdnin. Vedení kraje ale rozhodlo, že bude pokračovat dál.
3: Provoz jen o víkendech měl být jen do konce srpna. Podle hejtmanství ale potrvá až do poloviny října. Kraj totiž potřebuje získat dostatek dat k definitivnímu rozhodnutí. Zařízení je dlouhodobě ztrátové a problémy, které dělají, řekněme, stálí hosté záchytky, navíc sokolovská radnice nehodlá tolerovat. K tomu, jak bude dál fungovat, se přitom musí vyjádřit také záchranka a policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Brian Priske zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Dánský kouč má nadále důvěru vedení klubu. Letenští nicméně kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělali změny v realizačním týmu. Ukončili spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Pražský prvoligový klub to dnes uvedl na svém webu. Sparta aktuálně prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 kol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Školáci mívají problém se soustředěním. Potvrdilo to mezinárodní srovnání PISA, které zkoumá schopnosti a znalosti 15-letých žáků. Přestože české děti zůstávají nad evropským i světovým průměrem, dlouhodobě se zhoršují v matematice a čtení. Problém s porozuměním textu a následné práci s informacemi se pak projevuje v dalších předmětech. Ministr školství Robert Plaga Rádiu Impuls řekl, že jde o důsledek oslabené pozornosti, kterou má na svědomí především digitální doba a sociální sítě. Plaga to prý pozoruje i sám na sobě.
2: Ta tiktokizovaná doba se negativně projevuje na schopnosti soustředit se a číst. To je ze studií schopnost začíst se do knihy a bohužel pozorujte u sebe, tak se u mě zhoršuje právě s tím, jak využívám sociální sítě. To znamená, to klíčové není, kolik máte knih, ale jestli se umíte soustředit a knihu si přečíst. A to bych byl velmi rád, kdyby se zlepšilo.
1: Poznatky ze srovnání ministerstvo využije k přípravě proměny metod vzdělávání. Zavádět by se měly od roku 2028. Některá města hlásí zvýšený zájem o členství v okrskových volebních komisích. Měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu je tam vyšší než v předchozích letech. Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn pro členy komisí. Naopak někde je mohl odradit souběh komunálních a senátních voleb. Nevyloučili ale, že v následujících hodinách se to může ještě změnit. Politické strany mohou členy komisí delegovat do zítřejších 16 hodin. V Praze dnes odpoledne na dvou místech srazila tramvaj chodce. Na Karlově náměstí se střetla se zhruba 5letou dívkou. Na Praze 15 pak srazila dívku mladší 18 let. Obě skončily se zraněními v nemocnici. Podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové ale nejsou ohrožené na životě. Třípokojový byt se stává pro Slováky luxusem. Rodiny stále častěji volí skromnější bydlení. Důvodem je neustálé zdražování.
3: Viacizbové byty sa stávajú pre mnohých finančne nerostupné, hypotéky sú mimo ich možností a sen o bývaní v obľúbenej lokalite sa rozplýva. Rodiny sa uskromňujú, bývajú v menších bytoch a prispôsobujú život realite trhu. Najväčší záujem je dnes o malé a staršie byty. Najlepšie sa predávajú menšie, najmä dvojizbové, s výmerou zhruba 43 metrov štvorcových. Hlavne vo väčších mestách musí človek robiť kvôli vysokej cene kompromisy. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Kateřina Siňáková zůstává deblovou premiantkou. Česká tenistka spolu s americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazila na US Open španělsko-americkou dvojici Bučaová-Melicharová-Martinézová 6-4 a 6-2 a slaví tak postup do semifinále. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

taky mám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Petr Pavel se chystá na severozápad Čech. Prezident s manželkou Evou navštíví 16. září Ústecký kraj a o den později se přesune do Karlovarského kraje. O jeho plánované cestě informovala v úterý prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji pak loni v listopadu. Při cestě zavítá prezidentský pár mimo jiné do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku nebo do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Hlava státu také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Železniční most na pražské Výtoni čeká zpevňovací kůra. Některé jeho části Správa železnic provizorně vystuží uhlíkovými lamelami. Podle státního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak na mostě přes Vltavu udržet stávající omezený provoz. V současnosti tam může vjet pouze jeden vlak, a to maximální rychlostí 20 km v hodině. Mluvčí Správy železnic Nela Frýbová říká, že práce začnou příští týden.
2: Montáž uhlíkových lamel se bude provádět z zavěšeného na most. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření.
1: Aktuální práce mají zajistit udržení provozu na pražském Výtoňském mostu minimálně do roku 2028. O finálním řešení přemostění chce Správa železnic rozhodnout ještě letos. V Kladrubech na Tachovsku zavádějí školní módu. Základní škola chce jednotným oblečením bourat sociální rozdíly. Oděv bude ale dobrovolný, jen pro ty, co ho budou chtít nosit.
3: Za myšlenkou školní módy stojí ředitelka Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Právě v Kladrubech se v roce 2023 začalo jako v první škole v Česku společenské chování vyučovat, a to ve všech ročnících. Součástí módní kolekce jsou šaty, kravaty, sako, halenky, kalhoty, bílá košile a tepláky, vše s logem školy. Uniformy jsou teď vystaveny. Během podzimu budou nabízeny rodičům. Zájem je hlavně na prvním stupni. Klára Fajstová, Radio Impuls, Kladruby.
1: Německo dál vojensky podporuje Ukrajinu. Naši sousedé poskytnou zemi bránící se ruské invazi potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny podle agentury Reuters oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Ten uvedl, že střely PAC-2 půjdou ze zásob německé armády. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční.

jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Česko zažilo mimořádně horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla v úterý hodnoty 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Karlovarské hejtmanství prodloužilo omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně šlo o dočasné opatření během prázdnin. Vedení kraje ale rozhodlo, že bude pokračovat dál.
2: Provoz jen o víkendech měl být jen do konce srpna. Podle hejtmanství ale potrvá až do poloviny října. Kraj totiž potřebuje získat dostatek dat k definitivnímu rozhodnutí. Zařízení je dlouhodobě ztrátové a problémy, které dělají, řekněme, stálí hosté záchytky, navíc sokolovská radnice nehodlá tolerovat. K tomu, jak bude dál fungovat, se přitom musí vyjádřit také záchranka a policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Opuštěná nádraží na Jindřichohradecké úzkokolejce dostávají nový život. Historické železniční stanice slouží k ubytování, vzdělávání nebo se postupně mění na turistické základny. V Lovětíně se například otevřela komunitní škola a školka. Podle provozovatele úzkokolejky Alberta Fikáčka je cílem, aby celá dráha žila.
3: Teďka připravujeme projekt turistickými oddělí mládeže ve Chválkově, takže snažíme se, aby všechno bylo využité. Například jsme ještě nenašli způsob využití pro nádražní budovu velice krásnou v Kamenici nad Lipou, takže tam zatím na nápady čekáme.
1: Na obou železničních větvích úzkokolejných tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně je 15 zastávek a 15 nádraží. Pravidelný provoz se na úzkokolejku vrátil letos po 3,5 letech. Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě. Zároveň zakáže vstup do země 12 britským občanům. Podle agentury AFP to uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu, které v úterý oznámily Británie a 11 dalších západních zemí. Brian Priske zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Dánský kouč má nadále důvěru vedení klubu. Letenští nicméně kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělali změny v realizačním týmu. Ukončili spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Pražský prvoligový klub to v úterý uvedl na svém webu. Sparta aktuálně prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 kol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

Takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý já den. Sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem znám.

0: Petr Pavel se chystá na severozápad Čech. Prezident s manželkou Evou navštíví 16. září Ústecký kraj a o den později se přesune do Karlovarského kraje. O jeho plánované cestě informovala v úterý prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji pak loni v listopadu. Při cestě zavítá prezidentský pár mimo jiné do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku nebo do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Hlava státu také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Železniční most na pražské Výtoni čeká zpevňovací kůra. Některé jeho části Správa železnic provizorně vystuží uhlíkovými lamelami. Podle státního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak na mostě přes Vltavu udržet stávající omezený provoz. V současnosti tam může vjet pouze jeden vlak, a to maximální rychlostí 20 km v hodině. Mluvčí Správy železnic Nela Frýbová říká, že práce začnou příští týden.
1: Montáž uhlíkových lamel se bude provádět z lešení zavěšeného na most. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření.
0: Aktuální práce mají zajistit udržení provozu na pražském Výtoňském mostu minimálně do roku 2028. O finálním řešení přemostění chce Správa železnic rozhodnout ještě letos. V Kladrubech na Tachovsku zavádějí školní módu. Základní škola chce jednotným oblečením bourat sociální rozdíly. Oděv bude ale dobrovolný, jen pro ty, co ho budou chtít nosit.
2: Za myšlenkou školní módy stojí ředitelka Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Právě v Kladrubech se v roce 2023 začalo jako v první škole v Česku společenské chování vyučení.